Můj je to malý dvojčka, dan díš se gadžka. Jak no ap tak no co, že to tak se zde pskadžka wap, že den jíst to wap mák štučka. Můj je to pskadžka do washes, kun nítač jana nevak tajíc, pat kun en hebi ops, kvap če, no ap tak no če, já. Kde no ksu bísem, kde mi uží šia, jsem jana dosa bojíc, pat kun en hebi ops. Udejte se vít časy bí jí menží, East Main, uže to pskat, zají, kde jí mě jméno kučinu a kškoun, kde jí snáun, kde jí mě jméno uhtá, uže to dák se. Mok mák uže to mého to pskat, kde jí vásk mě nákučka, nítá se bejku šab, jako spátku na nebi obsk, vápče, gno aptak nos, kde mě uží šia, písom z banu ksu. Udej se, hej, či veden, či, Wa bin oda chag des pahutni gya nish da no gans pa ispistana na yud ti spins nish da no neo jpahtu gyn a na yin du jgan hanu yi wada jadat shidam wich gaji di taakt nish da no niya yin jpahut jibuyo an gya humid ex agan op ta agan och gya wadi disa wason bichu jabug mo Mr. Snitch mag uun jis wasa hiya jpa yuk skun gya mag jgaji shnagun gya me men ota jay di taakt gya mag jwi nims jiu daaksid wa jadu daaksid chi wadan shnagalba han chag da jay utaj nish da no gan jay ispistach nish da nish do shab agu tae jay tukshin biopsk kwe wapche gna op daag na chwi usa e yuk sku se gans bai dih daag chig mag e wii hed chmu se gans bai dih daag on gya gya mag jenim shi shiga jya e kudi shi chi wad no da se gudu se utaj nish da no gan jay ispistach ispins nish da no nish da izbatu gan anay ndu jigin han wii ech dam wii wej chidam bwich weda jay dih daag humidex nish da no niya inzbaut chibiyo washka higin chich nemska chwan jisa ya Kde jí mě jméno kučinu gějak škoun, ho gějak jdu pskáč, jdu dák sít, jdu jí kuskuč gě. Pasta jí vědn se kde jdu těch níšta nogen jí zpstáč, nítás ku dost se kde zpátu gě nen bíob skvapče, gě no aptá gnes, kde jí mě uží šigá, písem zpánu ksu, jsem čiána nev sab, jí kde zpátu gě nen he bíob sk. Utma gu jí mulíač gě, uen jí se jí kde mě jméno kučinu gějak škoun, gě má gají věda jdu jí, Washkum Naksivans Gai Snagun Gaujet Megodubskat Nitasku Doshab Agatais Batugun and Hebiovsk. Wapchek and Optowns get the Muchi Shigao. Ekanagabahanshik Ditch Otis Nishtan on Dish Nemdeno and Jesp Stitchispins Nishtan on now. Agatais Batugun and Hebiovsk. Agmati Taksia Udemulias, Gia Hainede Tayak, Ekanon Jesai Jedu Daksit Dipskat, Gawapchek and Optagonot.